Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Už tento piatok si na Rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

hity na rádiu Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

0: Rádio Viva.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.